0: A jugar. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Pekné ránečko, 8-8. Máme tu zhodu, ďus. Forty love. A ideme na zde na Popradu a je tam opa, opa.